lidské paše stále žijí a že jsem je jako místní farář po celou tu dobu mohl doprovázet svou modlitbou i přátelskou podporou. A tak vám všem

půjčovna a půjčovna obytných vozů. Dopřejte vašemu autu komplexní servis a náš zkušený a kvalifikovaný tým techniků se postará o vaše vozidlo od A

0: místo, že bych jako jsem prostě jezdila každý rok na nějaký konkrétní a tak, to ne. Vodák taky nejsem, to se taky omlouvám.
1: Většinou všichni to je spolu tam Vltava.
0: Vlastně, tak to ne, ale já jezdím po celé republice s divadlem, takže já mám jako vztah vlastně ke všem těm

0: www.ptn.cz nebo na telefonu 724 21 89 37.
1: Rezidence Purkarec. Nadstandardně vybavené dvojdomy s nádherným výhledem.

a rekonstrukce byla provedena už v roce 1992. Téměř 4 miliony korun na ní poskytl Úřad pro řešení následků pobytu sovětských vojsk na území Československa.

byl s Pepou Macháčkou, protože jsem si říkal, mistr, ne, vyhrál pětkrát Dakar, zeptám se ho, jestli nemá k dispozici čtyřkolku, protože já na té čtyřkolce, co jezdím tady závody v republice, tak to se nedá

americká metodika, která pomáhala desítky a dneska už téměř stovky konstrukcí tady odatovat a tím se nám vlastně odatuje často historie celého objektu. Máme tady

0: interna. Nebo
1: mělo to nějaký vývoj? Asi většinou člověk má nějakého toho človíčka jako vzora, který ho...
2: Vůbec ne. Mě na interně bavilo to, že jsem měl pocit, že internista

0: pravdu, i kdybych pravdu neměl. A to byl moment, kdy jsem říkal, já toho chlapa mám rád, on se chová hezky a je to chlap podle mýho gusta.
1: Škoda, že nejsi 35 letá pěkná.
0: Jo, nápodobně, no.

0: Já jsem tu čest tady v roce 2024 s vámi už hovořit, když jste tu byl poprvé. Od té doby se věci děly a já se přiznám, že někdy nechápu některé věci, přestože už jsem na tomto světě docela jako dlouho.
1: Čím dál tím víc věcí nechápu.
0: No a vždycky

Mocnil Boletic, jako téměř i celých jižních Čech, kromě Českých Budějovic, neméně divoký šlechtic, diplomat, falzifikátor a stratég Oldřich

Je restaurace a kavárna, kde se potkává poctivá česká kuchyně s chutí Itálie, dobrá káva, dezerty a posezení s rodinou nebo přáteli. Lešná penzion je ideální